Víkend na Maximum a Diana. Máme 16 hodín, ja som Diana, pozdravujem z éteru Európy 2 na celé Slovensko. No tak čo dnes budete ešte